0: se bito, on to hli jindrinka.
1: No, hej, dále vidí, kde se
2: jde. Kraber se nejle, máme ke sto.
0: Mano za kážera, so mano za rý opa.
1: Na slíhe, smak,
2: na slíhe. Little Kraber se nejle, máme ke sto.
0: Kejke, mítke, na jaká macha drunka
1: zem. No, jen díkej. Asi,
0: je hos, je hos.
2: Little Kraber se nejle, máme ke sto.
1: Kovír, vy je jur, fuše,
0: tak on ten. A ví, kuk. Mou ho má merno.
2: Little Kraber se nejle, máme ke sto. Witches.